I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

MB. Noc plná devadesátek. This one goes out to the one I love.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství.

0: HP, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
1: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
2: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Noční signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Hello Time Boy. This is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: vstupnafest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 10 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Svět je zlej.
3: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Hudba z našeho regionu.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tužku vyzvednete v ulici Bradlecká.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty.
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín.

0: auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 11 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, za které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovo Hradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
1: Radio NB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Rally Bohemia se blíží. Na začátku startovní listiny bude 12 prioritních jezdců v čele s úřadujícím mistrem Evropy Mikom Marcíkem a loňským vítězem Simonem Wagnerem. Vedle nich mají reálnou šanci na absolutní vítězství také Filip Mareš, Jan Kopecký, Dominik Stříteský, Jan Kudlák, Adam Březík a překvapit mohou i další. Rozhodně se máme 11. a 12. července na co těšit. Slavnostní start bude v sobotu 11. července ve 13 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. První RZ-tou bude stejně jako loni rychlostní zkouška Milovice, kde každá posádka absolvuje 3 okruhy. Na rozdíl od loňská se ale pojede pouze jednou. Následovat budou RZ-ty Staroměstská, kterou na konci čeká menší změna. Dále se pojede Vinec-Skalsko v klasické podobě a beze změn rychlostní zkouška Zvířetice. Po přeskupení a servisu se posádky ještě jednou vydají na RZ-ty Staroměstská, Vinec a Zvířetice. Druhý den začne závodní program už v 8 hodin servisem v Hoškovicích. Trať Bohemia Rally Mladá Boleslav měří celkem 436 kilometrů. Rychlostní zkoušky z toho tvoří více než 140 kilometrů. Závod přinese i rozsáhlé dopravní uzavírky, jak v Mladé Boleslavi, tak v přilehlých regionech.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 13 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partner.

0: Vstup na fest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Klečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
1: Rádio MB.

0: jedu.
1: Dneska mám prázdniny.
0: A co bude k večeři?
1: Pořád mám prázdniny.
2: Tak já objednávám pizzu Christe.
1: Vidíš, proto jsem si tě brala.
3: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Vypni hlavu, zapni nás. Bylo 15 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

děravej, je do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rally Bohemia se blíží. Na začátku startovní listiny bude 12 prioritních jezdců v čele s úřadujícím mistrem Evropy Mikko Marcíkem a loňským vítězem Simonem Wagnerem. Vedle nich mají reálnou šanci na absolutní vítězství také Filip Mareš, Jan Kopecký, Dominik Stříteský, Jan Kudlák, Adam Březík a překvapit mohou i další. Rozhodně se máme 11. a 12. července na co těšit. Slavnostní start bude v sobotu 11. července ve 13 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. První RZ-tou bude stejně jako loni rychlostní zkouška Milovice, kde každá posádka absolvuje 3 okruhy. Na rozdíl od loňská se ale pojede pouze jednou. Následovat budou RZ-ty Staroměstská, kterou na konci čeká menší změna. Dále se pojede Vinec-Skalsko v klasické podobě a beze změn rychlostní zkouška Zvířetice. Po přeskupení a servisu se posádky ještě jednou vydají na RZ-ty Staroměstská, Vinec a Zvířetice. Druhý den začne závodní program už v 8 hodin servisem v Hoškovicích. Trať Bohemia Rally Mladá Boleslav měří celkem 436 kilometrů. Rychlostní zkoušky z toho tvoří více než 140 kilometrů. Závod přinese i rozsáhlé dopravní uzavírky, jak v Mladé Boleslavi, tak v přilehlých regionech.
5: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Kde končí signál?
2: My

0: Rádio MB.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu.

až do rána.

0: 16 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva, Židně ves u Mladé Boleslavy.

0: 17 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude obláčno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
1: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.

0: bylo 18 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
1: Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: Bylo 19 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra bude oblačno, jen ojediněle čekejte déšť, a to hlavně na východě. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.

0: Rally Bohemia se blíží. Na začátku startovní listiny bude 12 prioritních jezdců v čele s úřadujícím mistrem Evropy Mikko Marcíkem a loňským vítězem Simonem Wagnerem. Vedle nich mají reálnou šanci na absolutní vítězství také Filip Mareš, Jan Kopecký, Dominik Stříteský, Jan Kudlák, Adam Březík a překvapit mohou i další. Rozhodně se máme 11. a 12. července na co těšit. Slavnostní start bude v sobotu 11. července ve 13 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. První RZ-tou bude stejně jako loni rychlostní zkouška Milovice, kde každá posádka absolvuje 3 okruhy. Na rozdíl od loňska se ale pojede pouze jednou. Následovat budou RZ-ty Staroměstská, kterou na konci čeká menší změna. Dále se pojede Vinec-Skalsko v klasické podobě a beze změn rychlostní zkouška Zvířetice. Po přeskupení a servisu se posádky ještě jednou vydají na RZ-ty Staroměstská, Vinec a Zvířetice. Druhý den začne závodní program už v 8 hodin servisem v Hoškovicích. Trať Bohemia Rally Mladá Boleslav měří celkem 436 kilometrů. Rychlostní zkoušky z toho tvoří více než 140 kilometrů. Závod přinese i rozsáhlé dopravní uzavírky, jak v Mladé Boleslavi, tak v přilehlých regionech.
1: Rádio MB.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: Telefon 602 557 458 www.cornel.cz.
1: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
2: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
7: Check it out, check it out.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů!